0: Legendární italský pianista Mauricio Pollini hrál sonátu pro klavír číslo 21 C-dur opus 53 Valdštejnskou Ludwiga van Beethovena.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Milí posluchači, pro další a poněkud delší nepřerušovaný čas vysílání je připravena taneční hudba se zpěvy o prologu, malé operní improvizaci a třech dějstvích k Moliérově komedii Zdraví nemocný. Napsal ji dramatikův současník Marc-Antoine Charpentier. V hudbě ke komedii Zdraví nemocný vystupuje 12 postav. Hlavní postavou je těžký hypochondr Argan, který všechny obtěžuje myšlenkami o svých nemocech. Je také velmi šetrný. Chce provdat svou starší dceru Angeliku za synovce svého lékaře Pirgona, Tomáše Diafuara. Ta má však vyhlédnutého jiného ženicha, Kleanta, učitele hudby. Služebná Tuaneta má ale jistý nápad, který uskuteční. Převlékne se za doktora a Arganovi doporučí uříznout ruku a vypíchnout oko. Argan pak zjistí, že vůbec není a ani nebyl nemocen a Tuaneta s ním a jeho bratrem Beraldem se hraje divadelko před jeho podlou ženou Belinou, která chce jenom jeho peníze. Argan dělá, že je mrtev a Tuaneta ho oplakává na celý dům. Do ložnice vejde Belina, vynadá Tuanetě, že pro toho starého dětka pláče. Snaží se Arganovi ukrást klíče od truhly s penězi a cennými papíry. V tom ji ale Argan chytne za ruku. Ona zaječí a uteče. Argan si uvědomí, jaký byl blázen. Sehrají stejnou scénku ještě jednou pro jeho dceru Angeliku. Hned, jak se dozví, co se otci stalo, začne Angelika plakat a litovat všech hádek mezi nimi. Argan pookřeje a souhlasí se zasnoubením Angeliky s Kleantem, ale s podmínkou, že se Kleant musí stát lékařem. Nakonec se v jeho domě koná slavnostní promoce, při které je Argan jmenován lékařem. Vystupující postavy jsou Argan, těžký hypochondr, Béline, jeho druhá manželka, Angelika, dcera Argana, dále Louison, Arganova mladší dcera, sestra Angeliky, Beralde, bratr Argana, dále Kleante, milenec Angeliky, Pirgon, lékař Argana, Thomas Diafuarus, synovec pana Pirgona, pan Florant, lékárník, pan de Bonnefoy, notář, Tuaneta, vtipná služka Arganova. Účinkují Alain Tretu, Jean Dotremé a William Christie, recitace, Monique Zanetti, soprán, Claire Bria, mezzosoprán, Noemi Rim, soprán, Howard Crook, tenor, Jean-François Gardey, bariton, Jérôme Correa, bas, Dominique Wyss, kontratenor, Isabelle de Roche, soprán, Denis Leger, mio, tenor, a sbor a instrumentální soubor Les Arts Florissants řídí William Christie.

forcer, c'est une nécessité. Mais qu'il faille en passer par là.

Paul

0: To byla taneční hudba se zpěvy k Molièrově komedii Zdraví nemocný. Autorem je Marc-Antoine Charpentier. Učinkovali Alain Tretu, Jean Dotreme a William Christie, recitace, Monique Zanetti, soprán, Claire Bria, mezzosoprán, Noémie Rim, soprán, Howard Crook, tenor, Jean-François Gardey, bariton, Jérôme Correia, bas, Dominic Wyss, kontratenor, Isabelle de Roche, soprán, Denis Legermillot, tenor a sbor a instrumentální soubor Les Arts Florissants. Řídil William Christie.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Finální skladbou Galerie světové hudby, kterou pro vysílání stanice Český rozhlas D-dur připravil Rafael Brom, bude smyčcový kvartet A-dur opus 55. Josefa Haydna. Podle Hobokenova katalogu skladba římské číslo 3/60. Hraje Panochovo kvarteto.

Panochovo kvarteto hrálo smyčcový kvartet A-dur opus 55 Josefa Haydna podle Hobokenova katalogu číslo 3 římská / 60.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Svět hudby jsme v oněch několika stech dekápech už prošli opravdu křížem krážem a prohlédli si kde jaké zákoutí. Řekl jsem si, že by bylo dobré vrátit se po čase k samým základům, k oněm elementárním kostkám hudební stavebnice. Budeme si klást primitivní otázky, na něž se zoufale těžko hledá odpověď. Někdy ji nenajdeme vůbec. V takovém případě navrhuji, abychom kvůli tomu nepropadali depresi. Tento cyklus je nazván hudební stavebnice a stavebnice je přece hračka. Tak si budeme hrát. A hudba je především zábava. A nebo ne? No prosím, už je to tady. Co je to vlastně hudba? To, co jsme právě slyšeli, dokonale odpovídá definici hudby, kterou jsem našel ve stručném hudebním slovníku. Hudba je umění projevené tóny. Ten pták se bez pochyby projevuje prostřednictvím tónů. Ovládá jich hodně a jeho projev je bravurní. O tom, zda jeho vystoupení lze považovat za hudbu, však lze diskutovat hodiny. Svou vojenskou službu jsem si odbýval v armádním uměleckém souboru, kde bylo na takové debaty vskutku dost času. Jednou se do debaty, zda pták dělá umění nebo ne, zapojila skoro celá rota. Byla to velká legrace. Zvláště absolventi AMU byli vesměs velmi striktní a tvrdili, že pták není žádný hudebník, hlavně proto, že vystupuje zadarmo. Hudební věda se v odborné diskusi začala brzy mísit s jinými obory, především s ornitologií a etologií, a v okamžiku, kdy kdosi z mladších vojínů upozornil na homonymičnost slova pták, dostala se ke slovu i sexuologie. Nerad bych se opeřence nějak dotknul, ale musím říci, že i já bych jeho projev situoval mimo hranice světa hudby. Přestože se nám jeho produkce může líbit mnohem víc než kdejaká hudební kompozice, postrádá jeho projev něco, čemu bych doporučoval říkat hudební logika. Hudební logice se vymyká jak kukačka, která celý život střídá jen dva tóny, tak skřivan, který bez ladu a skladu řadí za sebe zhluky motivy.

Z hudebního hlediska je ptačí zpěv nesrozumitelný, nelogický. Řekl bych, že to je na hudbě hodně podstatné. Posluchač očekává, že jí bude rozumět. Chce chápat, jak funguje, jak se vyvíjí od začátku skladby k jejímu konci. Chce hrát hru, která má srozumitelná pravidla.

Ano, Beethovenova šestá symfonie se nemusí každému líbit, mnohý posluchač se při ní nudí a v případě některých interpretačních pojetí i oprávněně. Nikdo ale nemůže říci, že by nechápal, oč v ní jde. I neskušený posluchač cítí, že se s ním autor snaží navázat kontakt. To, co je pro posluchače zásadně nepřijatelné, je pocit, že se s ním nepočítá, že stojí mimo hru. Třeba proto, že autor je tak nafoukaný, že takzvaně píše jen pro sebe, nebo třeba, že hudební produkt, který posluchač vnímá, vznikl jen proto, aby vydělal peníze. Ale pozor, příliš úzké prosazování požadavku srozumitelnosti může vést až k takovýmto koncům.

50. letech u nás působil velmi mocný hudební vědec, jenž byl pověřován psaním lektorských posudků, které rozhodovaly o tom, zda skladba smí nebo nesmí být provedena. Negativní posudky většinou končívaly verdiktem – lidu nesrozumitelno. To je samozřejmě zvrácenost. Hudební lid je mnohem tolerantnější, než si mnozí myslí. Snese hudbu složitou, disonantní, bizarní i monotónní, pokud se v ní alespoň trochu vyzná. Lidu hudebnímu se na ní třeba podbízet. Stačí, když ho neurážíme. Poslechněme si kousek Lutoslavského třetí symfonie. Je to hudba nezvyklá, komplikovaná a zvukově velmi ostrá. Při vší originalitě jasně chápeme, o čem je tu řeč.

0: Problém hudby 20. století nespočívá v tom, že je disonantní a složitá, ale v tom, že často mění pravidla hry. Skladatelé jsou si toho částečně vědomi a problém řeší trojím způsobem. Ti, co si to mohou dovolit, protože je podporují nadace nebo sponzoři nebo třeba církev, říkají, že jim na posluchačích nezáleží. Ti, kteří o publikum stojí, se snaží své záměry vysvětlit v průvodních textech ke koncertním programům. Ty jsou mnohdy zajímavější než samotná skladba a člověk si říká, proč se umělec neživí raději psaním esejů než hudby. Třetí skupina píše hudbu s vědomím, že ji bude jednou také někdo hrát a poslouchat. Údělem těchto skladatelů je krotit svou fantazii a touhu po originalitě a sázet na posluchačské zkušenosti, což znamená využívat i hudebních prvků, které předtím objevil někdo jiný. K tomuto principu se hlásí styly jako neoklasicismus, neoromantismus a v poslední době zejména postmodernismus.
1: Keep going.

To byl kousek ze symfonie Luciana Berya. Snad vás při jejím poslechu napadlo, že jsme se až příliš vzdálili od otázky, co je to hudba. Ale to byl záměr. Rád bych totiž dospěl k jakémusi pragmatickému řešení našeho problému. Hudební estetik by dokázal podat vyčerpávající a velmi složitou analýzu pojmu hudba, která by nám ale sotva pomohla ve snaze hlouběji proniknout do smyslu hudby. V jejím vnímání nám obecná definice nepomůže. Pro každého z nás totiž leží hranice hudby někde jinde. Hudební projevy jsme schopni vnímat jako hudbu jedině tehdy, pokud rozumíme jejich logice. Asi trochu odvážně se přiznám k tomu, že třeba indický folklor pro mne leží za hranicemi hudebního světa, protože prostě nechápu jeho logiku. Přitom pro miliony Indů je to hudba plná síly a hodnot. Dnes tolik populární produkce na tibetské mísy pro mne nemohou být hudbou, byť mne jejich zvuk třeba někdy uklidňuje. Nevím však, proč hráč rozeznívá mísy právě v takovém pořadí, jak je rozeznívá. Je to krásný zvuk, ovšem je-li tu nějaký hudební obsah, mně uniká. Existují lidé, jejichž hudební svět je zúžen jen na produkci několika málo hudebních skupin. Nejsou schopni sledovat hudební logiku Mozartovu, Bachovu, Dvořákovu. Pro ně zase jejich skladby nejsou hudba, ač by to málo kdo takto tvrdě vyjádřil. Fakticky je to ale tak. Přistoupí-li člověk na tento fakt, dostane o to větší chuť rozšířit si své vlastní obzory. To, co zprvu vnímal jako skrumáž zvuků, se mu najednou stane hudbou. A to stojí za trochu námahy.

Pokud vám některé teze, které jste dnes vyslechli, připadaly poněkud sporné, nabízím ještě jeden argument. Na větu, kterou budu citovat, jsem náhodně narazil poté, co jsem dopsal tento pořad. V knize Moje mladá teta neužila světa, což je půvabná sbírka výroků školních dětí o hudbě, na straně 55 najdeme tento výrok nevinného dítěte. Já nerozumím jen takové hudbě, kterou nedokážu pochopit. No prosím, a já myslel, kdo ví, na co jsem nepřišel.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Musela to být skutečně nádhera. Teplý červencový den roku 1717. Anglický král se svými věrnými se plaví po řece Temži v otevřených veslicích. Doplují do Chelsea, kde hodují až do časného rána a pak se plaví zpět do královského paláce ve Whitehall. A cestou tam i cestou zpět zní hudba tří svit plných menuetů i anglických lidových tanců, jak je složil 32-letý skladatel Georg Friedrich Händel, tou dobou už několikátým rokem působící v Anglii, kde se posléze natrvalo usadil. Tak do této navozené atmosféry posíláme z Händlovy vodní hudby ze svity číslo 2 D-dur, část první, v nahrávce Akademie staré hudby s Christopherem Hogwoodem.

Jednou z nejslavnějších operních předeher všech dob zůstává dodnes ta, která v roce 1821 otevřela operu Čarostřelec 25-letého německého skladatele Karla Marie von Webera. Právě tento okamžik pak mnozí muzikologové označují za počátek hudebního romantismu v hudbě. To vše, co Weber dokázal vložit do partitury opery, od pohádkových a strašidelných motivů přes vykreslení přírody i rozmanitých lidských charakterů, to vše najdeme i v barevné předehře, včetně slavného a pro hráče mimořádně obtížného souzvuku lesních rohů. Tak prosím, předehra k první romantické opeře vůbec v podání Filharmonie orchestra a Wolfganga Zavališe.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Jednu z nejdelších symfonií standardního koncertního repertoáru napsal Gustav Mahler. Je to jeho symfonie číslo 3, jejíž průměrná stopáž trvá kolem stovky minut. A světoví dirigenti ji v anketě BBC Music Magazine vybrali do desítky největších symfonií všech dob. Mahler ji komponoval v 90. letech 19. století. Má 6 vět, z nichž jen ta první trvá běžně přes 30 minut. I z důvodu délky, i nároků na velikost a vybavení orchestru se Mahlerova třetí nedává tak často. A i proto třeba Benjamin Britten upravil druhou větu pro menší aparát. My si ji pustíme, ale samozřejmě v originální verzi. Druhá věta má nadpis Co mi vyprávěli květiny na loukách, však je to také líbezní menuet, i když i v něm najdeme bouřlivější epizody. Vídeňští filharmonikové a francouzský dirigent a skladatel v jejich čele Pierre Boulez.

0: Druhou větu ze třetí symfonie Gustava Mahlera hráli vídeňští filharmonikové, řídil Pierre Boulez.
1: Před námi symfonie Malíř Matisse, vrcholné dílo německého skladatele Paula Hindemitha, stejně jako jeho následná stejnojmenná opera, které obě námětově vycházejí z života německého renesančního malíře Matthiase Grünewalda. Hindemithovi se bezprostředním vzorem pro tři věty symfonie staly desky Isenheimského oltáře, Andělský koncert, Ukládání do hrobu a Utrpení svatého Antonína. Premiéra překrásného díla se uskutečnila v roce 1934. V témže roce, kdy dirigent premiéry Furtwängler veřejně obhajoval neárijce Hindemitha a jeho hudbu proti nacistům. Přesto skladatel později emigroval. Opera Malíř Matisse se u nás bohužel tak často neuvádí. Symfonie o poznání více. Tady je první věta a Andělský koncert z Isenheimského oltáře v tónech Paula Hindemitha. Berlínské filharmoniky řídí Herbert von Karajan.

Rytmus a metrum jsou spojité nádoby. Metrum na nás působí tak, že hudbu cítíme na dvě nebo na tři. Rozlišíme tedy snadno pochod od valčíku. Metrum je v notách většinou vyjádřeno dvoudobými, třídobými a jinými takty. Rytmus jsou pak jednotlivé údery v rámci tohoto metra a zapisujeme ho různě dlouhými notami, tedy čtvrtkami, půlkami, osminami. Nejdůmyslnější práci s rytmem i metrem přineslo 20. století. Frédéric Chopin, valčík pro klavír cis-moll opus 64 z cyklu tří valčíků, hráno na fortepiano, tedy předchůdce dnešního klavíru, hraje Arthur Schoendoerwerth.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus – samá hudba.
1: Mozartova první opera psaná po roztržce se salzburským arcibiskupem ve Vídni z pověření císaře Josefa II., totiž Singspiel Únos ze Serailu, zaznamenala při premiéře v Burgtheatru v létě 1782 veliký úspěch. Jistě i díky skvostnému obsazení. V hlavních rolích zpívaly nejzářivější hvězdy tehdejší Vídně. Konstancí například byla zbožňovaná Katerina Cavalieri. Nám její árii ze druhého dějství, kdy se odmítá podvolit Pašovi Selimovi a raději chce být mučena a zemřít, než se vzdát milovaného Belmonta, zaspívá americká sopranistka Sylvia McNair za doprovodu Akademie svatého Martina a zařízení Syra Nevillea Marinera.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Na D-dur teď hudba blámského renesančního skladatele, jehož dílo spadá přibližně mezi velikány Josquena de Pré a Palestrinu, který byl přítelem Orlanda di Lasso i Clemence non Papa a jehož jméno zní Jacobus Weed. Velmi zručný skladatel, mistr vokální polyfonie, který posledních asi 13 let svého života strávil na dvoře habsburského císaře Maximiliána II. Jako samotným císařem obdivovaný kapelmajstr. A také byl Weed mistrem parodie, velmi rád a umně užíval známých nápěvů jiných tehdejších skladatelů. Autorská práva se neřešila, jednalo se de facto o poctu. Z díla Jacoba Weeda pro nás pětičlenný vokální soubor Cinquecento vybírá moteto O quam gloriosum, o jak přeslavné je království, v němž radují se s Kristem všichni svatí.

Johann Sebastian Bach, třetí věta z koncertu pro klavír a orchestr číslo 3 D-dur. Hraje Glenn Gould, Columbia Symphony Orchestra řídí Vladimír Golšman.

Ačkoliv 36-letý Beethoven nenechal v roce 1806 orchestru divadla na Vídeňce dost času na naskoušení houslového koncertu D-dur, protože partituru jako obvykle dodal dost pozdě, a také dedikant, houslista Franz Clement, hrál svůj part téměř z listu, úspěch byl obrovský, ovšem pro interpreta. Nadšené přijetí skladby, která není primárně virtuózní, přišlo až po smrti skladatele v roce 1844, když ji provedl 13-letý Josef Joachim pod Mendelssohnovou taktovkou v Londýně. Od té doby je Beethovenův houslový koncert ozdobou každého výtečného houslisty a pochopitelně nechybí ani v repertoáru velkého Itzhaka Perlmana. Jiskřivé rondo, triumfální zakončení houslového koncertu D-dur, nám s ním hrají berlínští filharmonikové, zařízení Daniela Barenboima.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
2: Manuel de Falla byl nejtalentovanějším španělským hudebním skladatelem. O španělský folklor se zajímal etnograficky i jako o inspiraci pro vlastní tvorbu, kterou však rozvíjel hlavně ve Francii pod vlivem impresionistů. Manuel de Falla, ohňový tanec Filharmonia Orchestra, řídí Carlo Maria Giulini.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Claudio Monteverdi byl završitel hudební renesance a iniciátor slohu barokního. Jeho žalm Cantate Domino zpívá sbor Westminsterské katedrály.

Domenico Scarlatti, sonáta číslo 209 v legitimní úpravě pro dvě kytary. Hraje Matěj Fremel a Patrik Vacík.

Beethoven napsal dvě překrásné romance pro housle. Jednu v tónině G-dur jako opus 40, druhou v tónině F-dur jako opus 50. I když číslování neodpovídá chronologii kompozic, nýbrž vydání, je to celkem nedůležité. Dělí je od sebe jen 4 roky a jsou z období, v němž Beethovenovi došlo, že jeho postupující hluchota bude zřejmě neodvratitelná. V obou romancích je líbezná hudba, nikoli Beethoven bojovník, nýbrž Beethoven plný citu. Romance číslo 1 G-dur, Anne-Sophie Mutter, New Yorkská filharmonie, Kurt Masur.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Teď bude znít šestá píseň beze slov z pátého sešitu cyklu Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Hraje Walter Gieseking.

Basso Continuo je skupina nástrojů v rámci barokního ansámblu, která se stará o basovou linku a současně o harmonický základ skladby. Nástrojové obsazení je variabilní, ale typicky jde o violončelo a kontrabas spolu s čembalem nebo malými varhanami. Basso Continuo je tedy harmonický a také rytmický fundament pro práci melodických nástrojů nebo zpěvních hlasů. Wolfgang Amadeus Mozart, árie Dona Giovanniho z prvního dějství opery Don Giovanni, takzvaná Šampaňská, zpívá Bernd Weichel, londýnský filharmonický orchestr řídí Sir George Scholty. Questa fa preparar su e trovi piazza qualche ragazzo a te con quella cercamenar te canto quella cercamenar cercamenar cercamenar senza turbine la ragazza.

Antonio Vivaldi, třetí věta z koncertu pro dvě trubky a orchestr, hrají Crispian Steele Perkins, Michael Max, City of London Baroque Symphony a řídí Nicholas Kremer.

Bylo to veliké vyznamenání, když habsburský císař Leopold I. jmenoval v roce 1679 do prestižní funkce nového dvorního kapelníka Johanna Heinricha Schmelzera. Poprvé to nebyl Ital, nýbrž rakouský skladatel a fantastický houslista. Ironii osudu, Schmelzer se z té pocty dlouho neradoval, necelý rok. Když se totiž vídeňský dvůr uchýlil před morem do Prahy, stala se právě zde, právě Schmelzerovi tato nemoc osudnou. Schmelzer byl pokládán za nejlepšího houslistu té doby. Dodnes je označován za zakladatele takzvané jihoněmecké houslové školy. A my teď necháme znít hned čtveřici houslí, dvě violy da gamba a basso continuo v jeho sonátě Amabilis. Freiburger Barockkonzert.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Igor Stravinský je dnes pokládán za ikonu srovnatelnou třeba s Picassem nebo Cocteauem. Také uměl překvapovat a šokovat, ale jeho genialita je nespochybnitelná. Stravinského dílem prochází lecos. Od ruského folkloru přes neoklasicismus, jazz nebo i serialismus. Tak jako on sám postupně procházel z Ruska přes Švýcarsko, Francii až ke Spojeným státům. Z jeho jazzových inspirací, které Stravinského provázely zejména ve 20. a 30. letech, se později v roce 1945 narodilo i Ebony Concerto. Stravinský psal tuto kouzelnou skladbu pro dechový band Woodyho Hermana a jeho lídra, brilantního klarinetistu. Po první zkoušce prý byli jazzoví hudebníci silně v rozpacích. Kompozice nebyl jazz, byl to Stravinský a jeho vidění jazzu. Byla náročná, ne právě intuitivní. Postupně ale i díky zkouškám se samotným skladatelem podlehli jejímu kouzlu a provedli ji s obrovským úspěchem v roce 1946 ve slavné Carnegie Hall v New Yorku. My si z Ebony koncertu poslechneme první větu, a to taktéž ve skvělém podání, Karel Krautgartner a jeho orchestr.

Wolfgang Amadeus Mozart, árie Papagéna z druhého dějství opery Kouzelná flétna. Zpívá Thomas Quasthoff, württemberský komorní orchestr řídí Jörg Ferber.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. A teď před námi Smetanova Vltava, milovaná a novými generacemi posluchačů stále mimořádně obdivovaná symfonická báseň z cyklu Má vlast. Tak si opět dopřejme tok naší řeky od pramínků kolem lesů, vesnic i starých hradů přes dnes už neexistující svatojánské proudy až k majestátnímu Vyšehradu v Praze, aby se pak ztratila ve vodách labských. Už hluchý Smetana prý báseň zkomponoval za 3 týdny koncem roku 1874. Nám ji v následujících 11 minutách nechají vysíláním protéci Česká filharmonie a Václav Smetáček v jejím čele.

0: To byla Vltava, druhá část ze Smetanova cyklu Má vlast. Českou filharmonii řídil Václav Smetáček.
1: Náš další starý mistr, kterého uvádíme, se narodil v roce 1567 v Liberci, tedy Reichenbergu. Byl to nejen skladatel, ale také hudební teoretik a dokonce básník a spisovatel. Němec Christoph Demancius. Mimo jiné vytvořil první slovník hudebních pojmů v němčině. Působil v Lipsku, Žitavě a při Freiberské katedrále. My si z bohatého, leč jen zlomkovitě zachovaného díla tohoto Monteverdiho současníka poslechneme polský tanec a galiardu. Demanciovi tance hraje Klemenčič konsort.

Americká klavíristka Elizabeth Joy Rowe natočila komplet 18 nocturen irského romantického skladatele a klavírního virtuóza Johna Fielda a byla to jedna z hudebních událostí roku. Připomeňme, že Field, ještě jako žák Mucia Clementiho, s ním navštívil Petrohrad a okouzlen tou zemí v Rusku zůstal. Zde vyvinul svůj křehký styl klavírní hry i onu formu fantazijního náladového nocturna. A nám ji teď Elizabeth Joy Rowe předá v nocturnu číslo 6 F-dur s podtitulem Cradle Song, čili Ukolébavka.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Henry Purcell, sonáta číslo 11, F-moll, hraje The Purcell Quartet.

Bel canto je pěvecká technika, která nepreferuje decibelovou sílu hlasu, ale přirozené, plynulé propojování tónů, kultivovanou práci s barvou hlasu, bez přehnaného vibráta. V Itálii se tato hlasová kultura pěstovala už od počátku 17. století. Používá se v odpovídajícím repertoáru dodnes, není však vhodná pro dramatické opery, vyžadující maximální zvukovou průraznost. Wolfgang Amadeus Mozart, árie Figara z prvního dějství opery Figarovy svatby. Zpívá Samuel Remy, londýnský filharmonický orchestr řídí Sir George Sholty.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. A teď je před námi zhudebnění základní modlitby katolické a většiny křesťanských církví. Otče náš, neboli latinsky Pater Noster. Asi bychom se nedopočítali, kolik skladatelů Otče náš zhudebnilo od těch nejstarších po současné žijící autory. V každém případě to následující je z pera skladatele, jehož život vymezila pravděpodobně data 1490 až 1562. To úmrtí víme docela přesně, neboť v té době už byl Blám Adrian Willaert velmi ctěným regenschorem chrámu svatého Marka v Benátkách. Tedy Willaertovo zhudebnění modlitby Otče náš a nizozemský komorní sbor.

Nemusí to snad ale zároveň nutně znamenat přehlížení stovek nahrávek, které byly pořízeny před touto mohutnou vlnou zájmu o historicky poučenou interpretaci. I mezi těmito staršími nahrávkami najdeme kvalitní snímky špičkových umělců a jeden z nich je teď připraven. Poslechněme si, jak nádherně se propletají housle Josefa Suka a Henrika Scheringa v houslovém dvojkoncertu D-moll Johanna Sebastiana Bacha. Takto společně zahráli druhou větu, a to na pražském jaru 1972, za doprovodu Českého komorního orchestru s Josefem Blachem.

Robert Schumann píseň dlouho nepovažoval za zajímavý hudební obor, ale když se pak dal do psaní písní, vychrlil jich za rok 150. A svůj asi nejslavnější písňový cyklus Láska básníkova za pouhých 9 dní. Zhudebnil v něm verše geniálního Heinricha Heineho a zpěvní hlas zcela zrovnoprávnil s klavírem, který už není jen pouhým doprovodem. Vše slouží k vykreslení stavu duše, pocitů lásky, touhy i zklamání. To je romantismus v krystalické podobě. Z cyklu Dichter Liebe zazní píseň Die Rose, Die Lilie, Die Taube, Die Sonne. Růže, lilie, holubice, slunce. Zpívá slavný finský baritonista Jorma Hininen, na klavír hraje finsko-německý pianista Ralf Gotony.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Jméno Isaac Albéniz bude navždy vepsáno zlatým písmem do dějin španělské hudby a kultury. Tento impresario, dirigent, klavírista a skladatel, žijící v letech 1860 až 1909, se stal prvním autorem po stovkách let od Tomase Luise da Victoria, jenž si získal mezinárodní věhlas. Ať mluvíme o operách Pepita Jiménez a Merlin, nebo orchestrální hudbě, nebo klavírních svitách Iberia a španělská svita, španělské rytmy a idiomy jsou všudy přítomné a nesmírně efektní. My nahlédneme do Albénizovy španělské svity v úpravě pro kytaru a zahraje nám Vladimír Mikulka.

Wolfgang Amadeus Mozart, árie Belmonta z prvního dějství opery Únos ze Serailu. Zpívá Plácido Domingo, mnichovský rozhlasový orchestr řídí Eugene Kohn.

Programní hudba, na rozdíl od hudby absolutní, líčí nějaký mimohudební výjev, třeba tok řeky od pramene k ústí nebo jízdu lokomotivy. Typickým prostředkem takové hudby jsou zvukové nápodoby, třeba dusotu kopyt, hřmění či bublajících potůčků. Programní hudba byla oblíbená v baroku, vrátila se uprostřed romantismu. Hector Berlioz, Harold v horách, první část ze symfonie Harold v Itálii, opus 16, hraje Pinkas Zuckerman, Montrealský symfonický orchestr řídí Charles Dutoit.

Posloucháte stanici D-dur Českého rozhlasu a jejím vysíláním vás teď bude pro příští 4 hodiny provázet Petr Weber. Vybíráme hudbu Bohuslava Martinů, hudbu Chopinovu, Richarda Strause, hudbu Haydnovu, Koželuhovu, dvou skladatelů jménem Weber a na začátek hudbu Antonína Dvořáka. Ivo Kahánek nám zahraje jeho klavírní dumku opus 35.

To byl, vážení přátelé, klavírista Ivo Kahánek a v jeho podání skladba Antonína Dvořáka s typicky dvořákovským názvem Dumka. Rozsáhlá vokálně instrumentální skladba, která teď bude na stanici D-dur po více než 70 minut znít, byla napsána v roce 1791 a novodobou premiéru měla až po dlouhé době v roce 2017. Jde o kantátu ke korunovaci Leopolda II. Českým králem. Když Leopold II. Nastoupil po císaři Josefu II., nechal se českým králem korunovat ve svatovítské katedrále v Praze v září 1791. Leopold Koželuch byl vídeňským autorem s pražskými známostmi a kořeny a tuto skladbu získal jako prestižní zakázku. Za tou obnovenou novodobou premiérou stál dirigent Marek Štilec, který také řídí nahrávku, kterou budeme poslouchat. Hraje symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, zpívá sbor Martinů Voices a solisty jsou Kristýna Vylíčilová, Tomáš Kořínek a Josef Moravec. Takže Leopold Koželuch, Heil dem Monarchen, kantáta ke korunovaci Leopolda II.

sopranistka Kristýna Vylíčilová a tenoristé Tomáš Kořínek a Josef Moravec. S nimi sbor Martinů Voices, sbor mistra Lukáše Vasilka a s nimi hráči symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. To byli protagonisté skladby, která teď na stanici D-dur rozněla, skladby natočené dirigentem Markem Štilcem. Byla to kantáta ke korunovaci Leopolda II. Českým králem, dílo Leopolda Koželuha, které zaznělo v Praze v roce 1791. Autorem koncertu pro flétnu a orchestr D-dur, který teď na stanici D-dur budeme poslouchat, byl patrně Josef Haydn, ale možná také jeho vídeňský rival Leopold Hoffmann. Není to úplně přesně rozhodnuté a rozhodnutelné. Solistkou nahrávky, kterou teď budeme poslouchat, je Hans Martin Linde. S ním hraje Collegium Aureum.

podání souboru Collegium Aureum a flétnisty Hanse Martina Lindeho dozněl na stanici D-dur koncert D-dur pro flétnu a orchestr, jehož autorem je Josef Haydn, ale možná jím byl Leopold Hoffmann. A teď nám, vážení přátelé, přichází zahrát soubor Academy of Ancient Music. Uslyšíme kvintet pro klarinet a smyčcové nástroje od Karla Marie von Webera. Byl napsán pro klarinetistu Heinricha Bermana, stejně jako oba Weberovy klarinetové koncerty. Napsán pro solistu, pro kterého psali i mnozí další raní romantici, třeba Mendelssohn nebo Meyerbeer. Uslyšíme tedy kvintet opus 34 v tónině B-dur.

Dozněl kvintet B-dur opus 34, skladba pro klarinet, dvoje housle, violu a violončelo, kterou napsal Karl Maria von Weber a kterou hrála Academy of Ancient Music. A teď, vážní a milí, jiný autor se stejným příjmením. Bedřich Divisch Weber, německy Friedrich Dionys Weber. Poslouchejme jeho variace pro trubku a orchestr F-dur. Tento Weber byl mimochodem prvním ředitelem Pražské konzervatoře, založené v roce 1811. Nám jeho hudbu zahraje trumpetista Niklas Eklund se švédským komorním orchestrem.

Tempo di Polacca, variace polsky zabarvená, poslední a čtvrtá ve skladbě pro trubku a orchestr v tónině F-dur, kterou napsal Bedřich Diviš Weber. Švédský komorní orchestr hrál společně s trumpetistou Niklasem Eklundem. Na řadu přichází hudba Richarda Strause, a sice tercet a duet ze třetího nádherně nostalgicky zbarveného dějství jeho opery Růžový kavalír. Zpívají Elina Garanča, Adriane Pěčonka, Dominik Licht a Diana Damrau. Staatskapelle Dresden řídí Fabio Luisi.

sopranistky Adriany Piečunka a Diana Damrau jako Sofie a Octavian a předtím ještě s nimi Elina Garanča jako maršálka. To byly tři hlavní postavy terčetu a duetu ze třetího dějství opery Růžový kavalír Richarda Strause, kterou jsme poslouchali v nahrávce Fabia Luisiho a Staatskapelle Dresden. Poslouchejme teď kytarovou drobnost Žigu ze svity G-dur Jana Antonína Lossiho. Hraje Pavel Štajdl, dávný žák Štěpána Raka a v roce 1982 mimořádně úspěšný laureát pařížské soutěže, od té doby přední český solista.

Žígu ze svity G-dur Jana Antonína Lossiho nám zahrál Pavel Štajdl. Teď nás čeká hudba, kterou napsal Manuel de Falla, skladatel, který v první polovině 20. století přispěl do svébytné národní klasické hudby Španělska zásadním způsobem, totiž umělecky zdařilým integrováním andaluského folkloru a cikánských hudebních idiomů do svého vlastního hudebního jazyka. Poslouchejme dvě svity z jeho baletu Třírohý klobouk. Hraje Národní španělský orchestr, řídí Josep Ponce.

Třírohý klobouk, tak nazval svůj balet Manuel de Falla. Poslouchali jsme z tohoto díla dvě svity. Josep Pons řídil španělský národní orchestr. Následující skladba je z roku 1942. Jejím prvním interpretem byl Grigory Pjatigorský a jsou to variace na Rossiniho téma pro violončelo a klavír od Bohuslava Martinů. My uslyšíme ale nahrávku, ve které účinkuje s klavíristou Ivo Kahánkem čelista Tomáš Jamník.

Vážení a milí, Tomáš Jamník a Ivo Kahánek nám zahráli variace na Rossiniho téma od Bohuslava Martinů, skladatelovu velmi populární a také značně virtuózní skladbu z válečných let napsanou v Americe.

klavírními koncerty Friderika Chopina se to má, vážení posluchači, tak, že ten, který byl napsán a premiérován dřív, nese označení jako číslo 2 a ten, který zazněl jako druhý, má označení číslo 1. Právě ten budeme poslouchat. Koncert E-moll z roku 1830. Hrají Daniil Trifonov a Mahler Chamber Orchestra. Dirigentem je Michail Pletněv.

Na stanici D-dur dozněl, vážení a milí, koncert číslo 1 e-moll opus 11 Friderika Chopina, dílo pro klavír a orchestr, které v autorově podání zaznělo poprvé ve Varšavě v roce 1830. My jsme poslouchali nahrávku Daniela Trifonova a dirigenta Michaela Pletněva, který řídil Mahler Chamber Orchestra. Příjemný další poslech našeho vysílání vám přeje váš dosavadní průvodce Petr Weber.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: V příštích 4 hodinách nás, vážení posluchači, čeká hudba v rozpětí od Schuberta po Ravela, od Tartiniho po Brahmse. A na začátku nám zahraje Ilja Hurník 2 arabesky Claude Debussyho. Ilja Hurník byl nejen spisovatel a skladatel, ale také pianista, jehož interpretace Debussyho byla považována za příkladnou.

Poslouchali jsme dvě arabesky Claude Debussyho, které nám zahrál Ilja Hurník. A ještě jednou Claude Debussy, vážení posluchači. Svita z jeho opery Pelléas a Mélisande. Je to dílo z roku 1902, ke kterému napsal libretto Morris Maeterlinck podle vlastní hry. Mélisande je dívka nalezená kdesi v lesích a opera končí otázkou. Byla Mélisande Golandovi nevěrná s Pelléem? Dívka odmítá odpovídat a umírá. Svitu z této opery poslouchejme v podání berlínských filharmoniků a Claudia Abáda.

Francouzský impresionista Claude Debussy byl autorem jediné opery. Ta opera má tajemnou atmosféru, nese název Pelléas a Mélisande a my jsme z ní poslouchali orchestrální svitu. Claudio Abbado řídil Berlínské filharmoniky. Dalším autorem v našem vysílání je Luigi Legnani, italský zpěvák a kytarový virtuos z první poloviny 19. století. Jeho Fantazii pro kytaru bude hrát Pavel Štajdl, mimochodem v roce 1982 vítěz prestižní pařížské soutěže.

Na stanici D-dur nám hrál významný český kytarista Pavel Štajdl, a sice Fantazii opus 19 od Luigiho Legnaniho.

Giuseppe Tartini, rovněž Ital, je asi nejznámější díky své houslové sonátě Ďáblův trylek. Poslouchejme od něj ale jinou kompozici, koncert pro flétnu, smyčce a basso continuo v tónině G-dur. Solistkou a uměleckou vedoucí celého provedení je Jana Semerádová, hrající na barokní flétnu, a doprovází její orchestr Collegium Marianum.

byla Jana Semerádová hrající na barokní flétnu a s ní její barokní orchestr Collegium Marianum. Poslouchali jsme koncert G-dur od Giuseppa Tartiniho. Vážení posluchači, traduje se, že Johannes Brahms už chtěl ukončit svou skladatelskou kariéru, ale když slyšel hrát klarinetistu Richarda Milfelda, změnil rozhodnutí. Napsal pro něj nakonec 4 komorní skladby. Budeme poslouchat tu první z roku 1891, trio pro klarinet, violončelo a klavír a-mol. Hraje Ludmila Peterková a členové Smetanova tria.

To bylo trio Amol opus 114 Johannesa Brahmse, trio pro klarinet, violončelo a klavír. Jehož protagonisty byli v našem vysílání Ludmila Peterková a členové Smetanova tria.

Posloucháte stanici D-dur Českého rozhlasu. Josef Suk byl po 40letí sekundistou Českého kvarteta. Ale jako žák Antonína Dvořáka byl také skvělý skladatel, což dokládá mimo jiné i jeho fantazie pro housle a orchestr G-moll, vlastně takový malý houslový koncert. Poslouchejme ji v podání Josefa Špačka a České filharmonie, jejímž byl v té době koncertním mistrem, provedení řídí Jiří Bělohlávek.

Jiří Bělohlávek a Česká filharmonie a s nimi houslista Josef Špaček. Právě ti stojí za nahrávkou, která teď u nás na stanici Dédo dozněla, za snímkem Fantazie pro housle a orchestr G-moll Josefa Suka. Asi těžko je něco typičtějšího pro polskou hudbu než Chopinova mazurka. Tak poslouchejme jednu z nich. V tónině B-dur, jaký hraje Jean-Yves Thibaudet.

To byl, vážení posluchači, pianista Jean-Yves Thibaudet a v jeho podání Chopinova mazurka B-dur číslo 1 z opusu 7.

teď nám zpívá basbaritonista Adam Plachetka. Spolu s ním účinkuje barokní orchestr a sbor Czech Ensemble Barok, který vede Roman Válek. A uslyšíme v jejich podání výběr několika částí z oratoria Juda Makabejský Georga Friedricha Händla.

Juda Makabejský to byl židovský vůdce v době povstání proti syrské nadvládě, v době znovu zasvěcení jeruzalémského chrámu. Georg Friedrich Händel zhudebnil tento příběh v roce 1746 po jedné vítězné bitvě, takže v Anglii mělo jeho oratorium Juda Makabejský opravdu silný ohlas. Poslouchali jsme výběr několika scén z tohoto díla, a to v podání Adama Plachetky a sboru a barokního orchestru Czech Ensemble Barok, které vedli Tereza a Roman Válkovi.

Le Tombeau de Couperin, to je francouzský název skladby, která se překládá jako Náhrobek Couperinův, ale vlastně jde o jakousi poctu v přeneseném slova smyslu. Poctu, kterou vyjádřil Maurice Ravel ve své klavírní skladbě svému dávnému předchůdci, baroknímu autorovi skladeb pro klávesové nástroje. My uslyšíme ovšem úpravu této skladby. Úpravu pro hoboj a harfu, jaký hrají Vilém Veverka a Kateřina Englichová.

0: Hoboista Vilém Veverka s harfistkou Kateřinou Englichovou nám zahráli úpravu skladby Náhrobek Kuprénův Morise Ravela. V původním klavírním znění je to pocta baroknímu skladateli.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Vážení a milí, v příští hodině nás na stanici D-dur čeká symfonie C-dur Franze Schuberta, takzvaná Velká. Podle některých číslování je to 7., podle některých 8., ale to nejzaužívanější je číslo 9. Uslyšíme nahrávku, kterou pořídil Jordi Savall se svým souborem historických nástrojů Le Concert de Nation.

0: Posloucháte stanici D-dur Českého rozhlasu. Hudba, která teď dozněla, je datována rokem 1828, ale poprvé veřejně zazněla až o 11 let později, a to díky Robertu Schumannovi, který na ní upozornil dirigenta Felixe Mendelssohna Bartholdyho a Gewandhaus Orchestr v Lipsku. Jde o symfonii C-dur, takzvanou velkou Franze Schuberta. My jsme poslouchali nahrávku, kterou Jordi Savall pořídil se svým souborem Le Concert de Nation. Petr Weber, váš dosavadní průvodce vysíláním, vám přeje příjemné další poslouchání stanice D-dur.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Georg Friedrich Händel a sbor z oratoria Messiáš For Unto Us A Child Is Born. The English Concert řídí Trevor Pinnock.

Jedním z nejznámějších světových skladatelů 20. století je Dmitrij Šostakovič. Jehož 15 symfonií považují odborníci za nejlepší díla po Mahlerovi. Jeho 15 smyčcových kvartetů je označováno za nejvýznamnější po Bartókovi. A významně přispěl i do oboru opery nebo klavíru. I Šostakovič vzdal hold Bachovi, když podobně jako barokní mistr zkomponoval po svém a velmi originálně 24 preludií a fug. Dvojice od každého z 12 tónů chromatické stupnice, jedna v dur a druhá v mol. Vznikly pod dojmem ze hry mladé pianistky Taťány Nikolajevové na jubilejních bachovských slavnostech v Lipsku v roce 1950. Toto je z onoho mohutného Šostakovičova opusu Preludium a fuga číslo 3 G-dur v nahrávce vynikajícího Vladimíra Aškenáziho.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, árie Figara z prvního dějství opery Figarova svatba. Zpívá Samuel Remy, londýnský filharmonický orchestr, řídí Sir George Scholty.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
2: První symfonie je Schumannovou první symfonickou skladbou vůbec. Napsal ji v 31 letech. Přiměla ho k tomu jeho žena Klára a dodnes existuje tak trochu pochybnost, jestli udělala dobře. Schumannovou doménou byla a zůstala tvorba klavírní a písňová. Přesto je skladba jímavá, zejména v první větě, v níž se pomalu probouzí příroda ze zimního spánku. První věta ze symfonie číslo 1 B-dur opus 38 jarní. Orchestr revoluční a romantický řídí Sir John Eliot Gardiner.

Jean Baptiste Lully, Laudate pueri Dominum, žalm pro solové hlasy, sbor a orchestr. Hrají a zpívají členové Le Concert Spirituel, řídí Hervé Niquette.

0: Tokáta je skladba demonstrující hráčskou virtuozitu a možnosti nástroje, nejčastěji klávesového. Obvykle v ní slyšíme rychlé pasáže přes celý rozsah klaviatury, rychle repetované tóny, akordické rozklady přes několik oktáv a podobně.
1: Francouzský skladatel Charles Maria Vidor, současník našeho Dvořáka, kterého ovšem přežil o 30 let, byl považován za jednoho z nejlepších varhaníků své doby. I z jeho skladatelského odkazu jsou dodnes nejuváděnější jeho skvostné varhaní symfonie. Napsal jich 10 a nejslavnější je ta číslo 5, protože obsahuje veleslavnou tokátu, uváděnou často samostatně jako Vidorova tokáta. 6minutová kompozice, rychlé arpeggio ve staccatu, doprovázené synkopovanými akordy a sestupným basem, vychází ze slavnostních vánočních, respektive svatebních hudeb. Však také takový seznam královských rodin z Dánska nebo Británie, při jejich svatbách se hrála tato Vidorova tokáta, je pěkně dlouhý. Zněla i na svatbě následníka britského trůnu, prince Williama s Kate Middletonovou. A nám ji teď zahraje renomovaný britský varhaník, ostatně držitel řádu britského impéria, Peter Hereford.

D-dur, vaše tónina. Pavel Vranický, předehra k opeře Poštovní stanice. Komorní filharmonii Pardubice řídí Marek Štylec.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Ludwig van Beethoven, symfonie číslo 1 a její finální věta. Na autentické nástroje hraje orchestr revoluční a romantický, řídí John Eliot Gardiner.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Před námi na D-dur teď hudba velmi, velmi vzdálené epochy. Více než 500 let se posuneme zpět po časové ose, abychom se setkali s Heinrichem Isaacem, renesančním skladatelem frankoblámské školy, který působil v Německu, Rakousku i Itálii, a německá hudba mu vděčí za leckterý vývojový krůček. Isaac se narodil někdy v půlce 15. století a zemřel v roce 1517. Je to téměř přesně 500 let. Působil ve službách medičejských a posléze i jako dvorní skladatel císaře Maximiliána I. My si z díla jednoho z nejplodnějších skladatelů té doby vybereme tříhlasou italskou skladbu Fortuna Desperata pro vokálně instrumentální soubor. Katalánské soubory, sbor La Capella Real de Catalunya a ensemble Esperion 20, vede Jordi Savall.

opery, oratoria, chrámovou sakrální hudbu, vokální kompozice i instrumentální díla pro všechna možná obsazení skládal Johann Josef Fuchs, císařský dvorní kapelník, opanující hudební život ve Vídni ve čtyřech prvních desetiletích 18. století. Ač je tedy autorem 400 děl, dnes je jeho hlavní význam spatřován především v díle pedagogickém a teoretickém. Ovšem i jeho tóny jsou osvěžením pro každého milovníka baroka. Toto je například Fuchsova serenáda pro dva hoboje, dvě klaríny, dvoje housle, violu a basso continuo. První část, Pochod, hraje Concentus Musicus Wien a řídí Nikolaus Arnogurt.

Jak řekl kdysi svým posluchačům na Pražské konzervatoři Antonín Dvořák, Mozart je sluníčko. A tak věříme, že Mozartova hudba vždy potěší i vás. Teď to bude Rondo, třetí věta třetího koncertu pro lesní roh a orchestr, který Mozart napsal v 80. letech 18. století ve Vídni pro vítečného hornistu Josefa Lloyd-Gaeba. Mimochodem, pokud se vám téma Ronda bude zdát povědomé, vězte, že je to reminiscence rondového tématu z Mozartova 22. klavírního koncertu z téže doby. Nám hrají waldhornista Petr Miloš a muzicí de Praga.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Maurice Ravel a jeden temperamentní valčík z orchestrální verze cyklu Valčíky noblesní a sentimentální. Stavangerský orchestr řídí Alexandr Dmitrijev.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Od 20. do 70. let 16. století žil v Itálii varhaník a skladatel, který je dodnes mnohými považován za jednoho z největších mistrů vokálního kontrapunktu, Giovanni Pierluigi da Palestrina. Prakticky celý svůj život prožil v Římě, kde působil v několika chrámech, včetně svatého Petra nebo Lateránské baziliky. Roku 1577 byl Palestrina papežem Řehořem 13. pověřen reformou gregoriánského chorálu podle pravidel Tridentského koncilu, což byl výraz obrovského uznání a důvěry. Většina Palestrinových děl je duchovních a inspiraci v něm nalézali a snad ještě nalézají skladatelé všech dalších staletí. Uslyšíme Palestrinovo zhudebnění žalmu 136 Super Flumina Babylonis při řekách babylonských, který připomíná tragédii hebrejského národa zničení Jeruzaléma v roce 586 před Kristem. Zpívají solisté kapely muzikále di San Petronio di Bologna, na varhany hraje Liuve Taminga.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Jean-Philippe Rameau, árie Zimy z třetího dějství opery Les Indes Galantes, zpívá Patricia Pettibon, hrají Le Folie Françoise, řídí Francis Cohen a Kenny.

Do úchvatného souboru 36 klavírních fug, jimiž Antonín Reicha ve své době novátorskými postupy přepsal dosavadní hudební vývoj této formy, můžeme sáhnout 36krát a dostaneme 630 skvostů, ať už je tématem fugy vlastní Reichovo téma nebo témata jiných skladatelů. Milan Langer nám teď zahraje 7. fugu D-dur, v níž Reicha zpracovává téma Wolfganga Amadea Mozarta. Mimochodem, tím tématem je úvod Hafnerovy symfonie.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Rodina skladatele Felixe Mendelssohna Bartholdyho byla židovská, ovšem konvertovala ke křesťanství. Ostatně proto si Felixův otec k původnímu příjmení Mendelssohn přidal ono Bartholdy. Felix zkomponoval množství sakrálních skladeb, motet, hymnů a podobně. A teprve v 21 letech i půvabné moteto Laudate Pueri pro ženský, respektive chlapecký sbor a varhany. Textem je biblický žalm 113. Chvalte Hospodinovi služebníci, chvalte jméno Hospodina, jméno Hospodinovo buď požehnáno nyní i na věky. Toto nám teď zaspívá Kýnův dětský sbor, který vede Jiří Chvála, a na varhany zahraje Jan Kalfus.

0: Koncert není jen ona kulturní událost, při níž na pódiu někdo hraje a my mu tleskáme. Koncert je také druh skladby, v němž sólista vede hudební dialog s orchestrem. Tím sólistou může být třeba houslista, klavírista, čelista a jeho part bývá napsán velmi virtuózně. V některé z obvyklých tří vět koncertu na něho čeká kadence, kdy se orchestr odmlčí a sólista hraje úplně sám.
1: Z díla jednoho z nejplodnějších skladatelů všech dob, autora téměř 4000 děl, německého barokního mistra Georga Philippa Telemana, spojeného především s Hamburkem, kde jako hudební ředitel a pedagog působil 44 let, vybíráme dvě věty z hobojového koncertu E-moll v nahrávce Martina Stadlera a souboru La Stagione Frankfurt.

Wolfgang Amadeus Mozart, duet Papagéna a Papagény z druhého dějství opery Kouzelná flétna. Zpívá Thomas Quasthoff, Montserrat Caballé, orchestr jihozápadního německého rozhlasu řídí José Collado.

Ke klavíru teď usedne Radoslav Kvapil a přednese finální větu efektní allegro z Dvořákovy klavírní svity A-dur. Pokud vám její téma připomene novosvětskou symfonii Antonína Dvořáka, správně, skladatel svitu A-dur zkomponoval jen 2 měsíce po slavné newyorské premiéře symfonie z Nového světa, tedy v takzvaném americkém období. A lecos tento fakt v partituře skutečně podtrhuje synkopy i zvláštní melodičnost některých témat. Dvořák později svitu A-dur instrumentoval, ale my s Radoslavem Kvapilem oceníme jeho mistrovství klavírní kompozice. Finále.

Jeremiah Clarke, pochod a menuet ze svity pro trubku a orchestr. Hrají John Wellis a The Wellis Collection and the English String Orchestra. Řídí William Boughton.

Gioachino Rossini a Lazebník sevilský, scéna s názvem Fermi Tutti. Zpívá sbor metropolitní opery, hraje orchestr metropolitní opery, řídí Erich Leinsdorf.

Okay.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. A teď na minutu do světa hudby básníka klavíru Friderika Chopina, jehož valčík pro klavír Des Dur, takzvaný minutový, hraje Jean-Yves Thibaudet.

Johann Sebastian Bach, árie Wohl euch, ihr ausgewählten Seelen, z kantáty číslo 34. Zpívá Magdalena Kožená, soubor Musica Florea řídí Marek Štrincl.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Norský komorní orchestr nám zahraje jednu z variací na téma Franka Bridge, jejíž autorem je Bridgeův oddaný žák a obdivovatel, později sám jeden z nejoceňovanějších anglických skladatelů 20. století Benjamin Britten. Variace na téma, které si vypůjčil z Bridgeova smyčcového kvartetu, nejsou jen hudebními obměnami tématu, ale zároveň popisují charakteristické rysy Bridgeovy osobnosti. Jeho energii, vitalitu, nadšení, schopnosti a tak dále. Jak 24-letý Britten, tak jeho učitel Bridge byli přítomni zkouškám na premiéru, která se uskutečnila na festivalu v Salzburku v roce 1937 a zajistila Brittenovi první velký mezinárodní úspěch. Z variací na téma Franka Bridge teď vybíráme romanci, která je dle Britna odrazem Bridgeova šarmu.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: O Sergeji Rachmaninovovi se tvrdí, že neposunul hudební vývoj ani o píčku předu. Možná z hudebně vědeckého pohledu. Ale posluchačsky jsou jeho skladby jedna velká radost. A pro klavíristy obrovská výzva. Sergej Rachmaninov, klavírní koncert číslo 1 a jeho třetí věta. Hraje Lukáš Vondráček, FOK řídí Tomáš Brauner.

Teď to bude Jakob Hassler, německý skladatel pozdní renesance, mladší bratr Hanse Lea Hasslera a Kaspara Hasslera. Přičemž všichni tři bratři byli za své zásluhy na hudebním poli povýšeni císařem Rudolfem II. Do šlechtického stavu. Bratrům se připisuje zásluha na stavění základů německého barokního slohu, který obohacovali zkušenostmi nabitými v Itálii. Jakob je autorem řady vokálních děl a z instrumentálních děl pro klávesové nástroje se nám jich dochovalo toliko 7. 3 ričerkáry, fuga, fantazie, kancona a následující tokáta in E, kterou hraje na loutnový spinet Barbara Maria Willi.

0: Bedřich Smetana a klavírní skladba Slavnost českých rolníků z cyklu Sny hraje Tomáš Víšek.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Klasická hudba non-stop. Benedetto Marcello, Vague Calme d'Amor, dueto pro soprán, kontratenor a instrumentální doprovod. Zpívají Rosana Bertini a Claudio Cavina, hraje soubor La Veneziana.

0: Kadence je část koncertantní skladby, kdy se orchestr odmlčí a solista hraje poměrně dlouhou dobu sám. V kadenci se vrací k hlavním tématům skladby a virtuózně je rozvíjí. Původně byly kadence improvizované solistou. Pokud se nezachoval jejich zápis, dokomponovali je dodatečně jiní skladatelé. Třeba Smetana napsal kadenci k Beethovenovu třetímu klavírnímu koncertu.
1: Pro svého dlouholetého přítele, výtečného trumpetistu a zdokonalitele trubky klapkovým mechanismem Antona Weidingera zkomponoval 64-letý Josef Haydn nádherný koncert, který mnozí označují za Haydnův nejkrásnější koncert vůbec. Koncert pro trubku a orchestr Es-dur. Jeho první větu nám teď zahraje jeden z nejlepších a také nejoceňovanějších trumpetistů současnosti, švédský virtuos Håkan Hardenberger. Doprovodí ho Londýnská akademie svatého Martina s Nevillem Marinerem.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Do rudolfínské Prahy míříme teď za Karlem Leutonem, vlámským varhaníkem a skladatelem, který ovšem strávil většinu života ve službách habsburských císařů. Nejprve u Maximiliána II. Ve Vídni a pak u Rudolfa II., který dvůr přenesl do Prahy. A Karl Leuton u nás jako dvorní varhaník a dvorní skladatel strávil 40 let a v Praze i zemřel. Vybíráme z jeho díla Credo, vyznání víry, ze slavnostní mše na počest jeho císařské milosti Rudolfa II. Pro smíšený sbor a varhany. Zpívá sbor Fraternitas Literatorum, na varhany hraje Martin Horina.

Georg Friedrich Händel, vodní hudba, F-dur, svita číslo 1, třetí část zní Akademie staré hudby je řízena Christopherem Hogwoodem.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Anglický skladatel, francouzský kankán a slovenský orchestr v příštích minutách vysílání stanice D-dur. Totiž nadaný melodik Ronald Binge, mimo jiné autor slavné alžbětinské serenády, který je podepsán pod desítkami dalších hitů psaných po druhé světové válce pro produkci BBC. Zkrátka Ronald Binge byl v Británii něco jako byl v Americe hitmaker Leroy Anderson. My si Bingeho připomeneme kankánem s francouzským titulem Faire frufru, což znamená šustit spodničkami. A zahraje nám Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě, který vede Ernest Tomlinson.

Kóda je závěrečná část skladby, která má za úkol dílo uspokojivě uzavřít. Často začíná velkou gradací a vyústí do výrazného, mnohdy mnohokrát opakovaného závěrečného akordu na tónice. Existují ale i kódy, které uzavřou dílo sklidněním do ztracena. Ludwig van Beethoven, čtvrtá věta z kvartetu číslo 9. Hraje Rafael Quartet.

Opera Aida již Giuseppe Verdi komponoval k příležitosti otevření Suezského průplavu na objednávku velkého milovníka opery, egyptského vicekrále. Byla od své premiéry v roce 1870 mimořádně úspěšná a je dodnes. Její hudba prý nabízí to nejkrásnější, co kdy bylo v opeře napsáno. Ať už to jsou jímavé, intimní árie ústředních postav milostného trojúhelníku, nebo ať je to líčení nilské krajiny, nebo mohutné, davové, slavnostní, velkolepé scény s několikerými sbory, fanfárami a podobně. Vše dokázal Verdi vtělit do tohoto dramatu lásky egyptského vojevůdce Radamese, jeho milované Aidy, otrokyně a dcery etiopského krále, a Amneris, egyptské princezny, jež Radamese také miluje. Než všechno dospěje k závěrečnému dramatu a Radames s Aidou volí smrt, přijde okamžik, kdy ještě vše vypadá nadějně. Radames se vrací z bitvy jako vítěz, hodlá nechat osvobodit Aidu a vzít si ji za ženu. To je triumfální scéna vítězství a příchodu a nadšeného uvítání úspěšného vojevůdce. Mohutná zvuková masa, v níž nechybějí ani ty proslulé malé trubky, Aidovky, které si Verdi nechal vyrobit ve tvaru staroegyptských trubek. Toto je sláva Egyptu a triumfální pochod ze druhého dějství Aidy Giuseppa Verdiho. Sbor a orchestr Královské opery v Londýně řídí Lamberto Gardelli.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Posledně jsme se bavili nad tím, jak směšně komplikovaná je odpověď na banální otázku, co je to hudba. Nakonec jsme z problému vyklouzli šalamounskou odpovědí, že hranice hudby leží pro každého posluchače někde jinde. Obecná definice je tudíž neužitečná a tak jsme ji přestali hledat. Jsme přece pragmatici. Tohoto světového názoru se budeme držet i dnes. Které orgány je třeba aktivizovat, chceme-li efektivně vnímat hudbu? Samozřejmě uši. Když jsem svou maminku kdysi donutil, aby se mnou navštívila koncert Pražského výběru, protože to se prostě musí vidět, zacpala si před koncertem uši profesionálními ucpávkami, kterých používají posádky pneumatických kladiv. Fyziologickým reakcím se ale stejně neubránila. Tělo přebudovalo svou vnitřní neuronovou síť a jako receptoru začalo užívat zažívací trakt. Útroby mé maminky byly rockovou hudbou natolik rozvibrovány, že jsme navzdory mým protestům museli opustit sál už po čtvrté písničce.

Existuje skotská virtuózka na bicí nástroje, která se jmenuje Evelyn Glennie. Když ji vidíte na koncertě, obdivujete její virtuozitu a také schopnost souhry s orchestrem v nejkomplikovanějších rytmech. Jediné, co vás zarazí, je, že hraje bosa. Není to však z důvodu extravagance nebo proto, že by umělkyně pocházela z chudých poměrů. Evelyn Glennie je hluchá. Nebo, lépe řečeno, její uši nepracují. Funkci sluchového orgánu převzala chodidla, která registrují vibrace a jejich niance tak, že umělkyně může vnímat hudbu. Cítí a prožívá nejen rytmus, ale i barvu zvuku, harmonie a dokáže to vše přesně slovy popsat, takže není pochyb o tom, že ví, o čem mluví. Poslechněte si, v jaké dokonalé souhře s orchestrem spolupracuje Evelyn Glennie na živém snímku skladby Veni, Veni, Emanuel, kterou se proslavila.

Uši tedy nejsou zdaleka jediným orgánem, který se podílí na vnímání hudby. V krajním případě jsou dokonce nahraditelné. Jak je to s očima? V mnohých případech pomáhají prohloubit požitek z hudby. Je to tehdy, když je zrakový vjem opravdu hudební, když není uměle dosazen. Obraz solisty hrajícího koncert s orchestrem, pohled do jeho obličeje, v němž se zrcadlí soustředění a prožitek každého tónu, to je podívaná za všechny peníze. Televize nám může nabídnout ještě detailnější pohled. Ale v zápětí pan režisér nařídí kameramanovi švenknout na štukový strop sálu nebo na zohýbaný obraz dirigenta v roztrubu tuby nebo na půvabnou posluchačku v hledišti, která jako na potvoru zrovna zívne, a tyto zrakové vjemy už nás rozptilují a odvádějí od hudby. V klasické hudební literatuře máme několik skladeb, které měly být podle představ skladatele spojeny s určitými vizuálními efekty. Alexandr Skriabin do své symfonické básně Prometheus předepsal barevný klavír. Jehož klaviatura měla ovládat světelný park, který by podle hraných harmonií měnil barvu osvětlení. Na premiéře se složité zařízení jaksi nepodařilo rozchodit, takže Skriabin se uskutečnění své ideje nedožil. Možná to tak bylo lepší, protože krátce po jeho smrti byla myšlenka realizována a popravdě neučinila žádný velký dojem. Mnohem větší ohlas zaznamenal akord, kterým skladba začíná. O něm se píše v každé učebnici dějin hudby.

Podobné umělecké zapojení vizuálních vjemů je ve vážné hudbě dosti řídké. Populární hudba se naopak v poslední době stala už spíše vizuálním než akustickým projevem. Mohou za to média, především televize. Některé písničky, které se vysílají třeba na kanálu MTV, mají smysl jedině tehdy, jsou-li provázeny obrazem. Kdybychom obraz vypnuli, zůstala by jen doprovodná kulisa, mnohdy prázdnější než kdejaká filmová hudba. Některé písně se proto vytvářejí ve dvou verzích, pro televizi a pro rozhlas. V té čistě akustické podobě je třeba nahradit obraz nějakým jiným efektem. Docela zajímavě se tak stalo v jedné písni Michaela Jacksona, kde je technicky velmi přesvědčivě vyobrazená rodinná hádka mezi otcem a synem v nejhorších letech, který si svůj milovaný Big Beat pouští až příliš nahlas.

Too late. Sure. Eat this.

Někteří lidé poslouchají hudbu se zavřenýma očima. Pokud tak činí proto, aby se lépe soustředili na akustický vjem, je to skvělé. Obávám se ale, že se spíše oddávají různým vizuálním představám, které v nich hudba podněcuje. Ty je samozřejmě od hudby odvádějí kamsi do hlubin jejich podvědomí a to je, věřte mi, v mnohých případech škoda. Nedávno jsem jedné starší posluchačce pouštěl finále Mozartovy symfonie Jupiter a ona mi pak nadšeně líčila, jak měla tu velikánskou planetu doslova před očima a kolem se točily ty malilinkaté měsíčky.

Oči jsme probrali, přejdeme k srdci. Mnozí lidé si myslí, že právě ono se nejvíce podílí na vnímání hudby. Mluví o hudbě, která je jejich srdci blízká. Srdce je ovšem pouhý sval, který slepě plní příkazy nervové soustavy a ta je řízena z mozku. Maximálně trochu zrychlí puls, když nás hudba rozruší. Srdce spíše ovlivňuje interprety. Jejich cítění tempa je odvozeno od rytmu srdce. Když jde umělec na pódium, srdce se mu vzrušením rozbuší a má proto tendenci volit rychlejší tempa. On sám má ale dojem, že hraje naopak pomaleji.

Mohli bychom teď udělat ještě několik odboček, třeba k žlázám z vnitřní sekrecí. I ty jsou ale dirigovány z mozku, k němuž se zbíhají všechny nitky. Dokonce i uši jsou v procesu vnímání hudby nahraditelné, jak jsme si ukázali na začátku. Bez mozku ale nebudeme mít z hudby nic. Asi to považujete za banální zjištění. To je přece jasné, vždyť bez mozku se nedá ani žít. Ale divili byste se, jak mnoho lidí se zuřivě brání, když se řekne, že vnímání hudby je především věc myšlení. Říkají, že hudbě se stačí otevřít, nechat ji volně působit a ono se samo ukáže, jestli je blízká našemu srdci nebo ne. Neříkám, že tento přístup je vyloučen, ale tvrdím, že to nejlepší, co je ukryto v hudbě, člověku zůstane takto nedostupné. Hudba dokáže víc, než dělat dobrou náladu. Je však nutno do jejího poslechu zapojit trochu mozkových závitů, protože speciálně evropská hudba, ať se nám to líbí nebo ne, je do velké míry racionální záležitostí. Pusťme si na závěr ukázku díla, kde racionalita naprosto dominuje. Bachovo umění fugy je hudební konstrukce, důmyslná a přesně vypočítaná. Emoce jako by v ní neměly místo. A přesto, když tu hudbu slyšíme, vysílá náš mozek jednoznačné signály.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Večerní hudební blok na stanici D-dur. To je hudba nevšední, zajímavá, nová, ale vždycky krásná. Od mikrofonu zdraví Vanda Dobrovská a toto je naše večerní hudební perspektiva. Skladby Bohuslava Martinů, Zdeňka Lukáše, Miloše Štědroně, Ivany Loudové a také Vangelise, Ennia Morriconeho, Vojtěcha Kilara, Filipa Glasse, Gavina Bryerse nebo Carla Domeniconiho. Ze všeho nejdřív tři kvartety pro komorní soubor od Michaela Nymana v podání Michael Nyman Bandu. Protimluv v titulu. Buď je to pro kvarteto nebo pro komorní soubor, ne? Je vzpomínkou na genezi skladby, protože původně to skutečně byly tři kvartety, smyčcový, saxofonový a žestový, a Michael Nyman je propojil do jediné jednověté skladby.

Tři kvartety pro komorní soubor od Michaela Nymana hráli členové Michael Nyman Bandu. Autorkou následující skladby je Ivana Loudová. Z jejího skladatelského odkazu vybírám skladbu s názvem Echoes neboli Ozvěny. To je pro skladatele vděčný námět. Ivanka Loudová je koncipovala pro Lesní roh a Bicí. Nahrávku pořídili Petr Cígler a Tomáš Ondrůšek.

Skladbu, kterou její autorka Ivana Loudová nazvala Echoes, ozvěny, přednesli Petr Cígler na Lesní roh a Tomáš Ondrůšek na bicí. Nedalo mi to, abych ozvěny Ivany Loudové neskombinovala s jinými ozvěnami. Mohlo by jich být hodně, takže alespoň jedny. Autorem těchto, respektive skladby s tímto názvem, je Vangelis a je to očekávatelně čistá elektronika.

Vangelis Echoes ozvěny. To je skladba, která dozněla. Z elektroniky zpět do světa akustického instrumentária, koncert pro violončelo a orchestr číslo 2 od Bohuslava Martinů si poslechneme v nastudování Tomáše Braunera s Plzeňskou filharmonií. Sólový part hraje Petr Nouzovský.

Koncert pro violončelo a orchestr číslo 2 od Bohuslava Martinů hrála Plzeňská filharmonie, solistou byl Petr Nouzovský, dirigoval Tomáš Brauner. Autorem následující skladby je Zdeněk Lukáš. Na stanici D-dur uvádíme většinou delší skladby, protože pro ně máme prostor. Tím pádem mnoho těch kratičkých přichází zkrátka. A to je veliká škoda. Sborová skladba Zdeňka Lukáše Buď zdráva písni je kromě toho, že je překrásná a nikdy, to je alespoň moje zkušenost, se neoposlouchá, také ukázkou, jak neuvěřitelně kreativně se dá naložit s poměrně nespěvným textem. Skladbu nabízím z nahrávky sboru Gaudium se sbormistryní Zdeňkou Součkovou.

podání sboru Gaudium v čele se Zdeňkou Součkovou dozněla skladba Zdeňka Lukáše Buď zdráva písni. A poetický svět tohoto skladatele neopustíme okamžitě po takové kratičké skladbě. To by byla věru škoda. Poslechneme si ještě jednu jeho instrumentální kompozici. Duo di basso pro violončelo a kontrabas. Je to 210. skladatelovo dílo, úprava o něco dřívějšího dvojkoncertu a nahrávku pořídili František Host a Jiří Hudec, kteří vystupují jako Duo di basso.

František Host, violončelo a Jiří Hudec, kontrabas, jinak také duo di basso, přednesli skladbu, kterou Zdeněk Lukáš nazval podle tohoto souboru duo di basso. Křesany od Vojtěcha Kilara, to je další skladba, ke které stojí za to opakovaně se vracet. Titul je odkazem na charakteristický horalský tanec z Podhalí v jižním Polsku. A ten odkaz v jednu chvíli vyvře v té skladbě k povrchu a je to úžasné místo v té skladbě. Symfonický orchestr Polského státního rozhlasu v Katovicích řídí Antony Witt.

0: podání Symfonického orchestru Polského státního rozhlasu v Katovicích pod vedením Antonyho Witta jsme vyslechli skladbu, které dal její autor Vojtěch Kilar název Křesany.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Na pomyslné D-durové pódium teď pozveme Vikingura Olafsona a poslechneme si v jeho stvárnění výběr z klavírních etid Filipa Glase.

Klavírní etýdy Philippa Glasse, on jich zkomponoval a vydal hodně, takže vybrané etýdy Philippa Glasse hrál Víkingur Olafsson. Filmové partitury Ennia Morriconeho už dávno vystoupily z omezeného prostoru biografu a žijí si vlastním životem v nejrůznějších podobách. Jednou z nich je i tato Sergio Leone Suite, neboli svita ze soundtracku k filmům Sergia Leoneho. Svého času ji pro koncertní provozování upravil ještě sám Ennio Morricone. Melodické linky svěřil violončelu a na této nahrávce orchestr Roma Sinfonieta i diriguje. Solistou je Jojo Ma.

Svitu z hudeb Ennia Morriconeho k filmům Sergia Leoneho jsme vyslechli v nastudování autora, tedy Ennia Morriconeho, se symfonietou Roma na violončelo hrál Yo-Yo Ma. Také následující skladba má scénický původ pro změnu v divadelním prostředí. Miloš Štědroň zkomponoval hudbu k inscenaci divadla na provázku Moc Art aneb Amadeus v Brně, uspůsobil ji ke koncertnímu provozování pro hráče na bicí nástroje a později ji ještě aranžoval pro bicí a vokál, tedy hlas. Pod titulem Vam Vax její nahrávku pořídila Iva Bitová a dva hráči na bicí, Martin Opršál a Martin Kleibl.

Skladbu s názvem Van Vax od Miloše Štědroně přednesli Iva Bitová a dva hráči na bicí, Martin Opršál a Martin Kleibl. Autorem následující skladby je Carlo Domeniconi, to je italský kytarista a skladatel, kterého si velmi váží náš kytarista Pavel Štajdl a tuto jeho skladbu Omáš a Jimi Hendrix také nahrál. Mimochodem s Pavlem Štajdlem jsou nejen kolegové, ale také přátelé a Carlo Domeniconi rád chodí rybařit k Berounce, poblíž které Pavel Štajdl bydlí.

Omáš a Jimi Hendrix od Karla Domeniconiho hrál Pavel Štajdl. Skladbu s názvem The Other Side of the River, druhá strana řeky, vytvořil Gavin Bryars pro americké kvarteto bicích nástrojů Third Coast Percussion a skvěle se hodí k poslední, necelé půl hodince před půlnocí. Tak se nechte unášet.

Gavin Bryars, The Other Side of the River, druhá strana řeky. To je skladba, kterou jsme vyslechli v podání členů souboru bicích nástrojů Third Coast Percussion. Hudbu pro večerní blok na stanici D-dur vybírala Vanda Dobrovská. Loučím se s vámi s přáním dobré noci, ať v spaní či v bdění. A pokud v bdění, tak třeba i nadále ve společnosti stanice D-dur.

Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě. Vysíláním stanice D-dur vás teď provází Petr Weber, vážení přátelé, a máme před sebou vysílací projekt od Claudia k Ludwigovi, tedy od Monteverdiho k Beethovenovi. Projekt věnovaný pravidelně historicky poučené interpretaci starší hudby. Budeme dnes poslouchat široké spektrum od Mozarta po Beethovena, od Bacha po další barokní autory, například Porporu Marcella. Nejprve tedy Wolfgang Amadeus Mozart, vídeňský klasik, a sice v historicky poučené interpretaci barokního orchestru Stuttgart a komorního sboru Stuttgart pod taktovkou Friedra Berniuse. Uslyšíme Mozartovo Requiem.

Na stanici D-dur, vážení přátelé, dozněla nahrávka dvou souborů ze Stuttgartu, Kammerchor Stuttgart a Barock Orchestr Stuttgart. Frieder Bernius je založil v roce 1985 a soustřeďuje se s nimi na repertoár z 18. století. My jsme v jejich podání poslouchali Mozartovo slavné Requiem D-moll. Solisty byli Vasilka Jezovšek, Claudia Schubert, Markus Ullmann a Michael Folle.

Salve Regina, zdrávas královno, matko milosrdenství, naděje naše buď zdráva. To je text, který zhudebnil i Nicola Porpora. Uslyšíme jeho antifonu pro alt a smyčce, a sice v podání souboru Stile Galante, založeného v roce 2010, italsko-nizozemského souboru zaměřeného na italskou hudbu 18. století. Solistkou je José María Lo Monaco.

Na stanici D-dur dozněla antifona Salve Regina s duchovním textem Zdrávas královno, jejímž autorem byl Nicola Porpora a interprety mezzosopranistka José María Lomonaco a soubor Stile Galante, který řídil Stefano Arezzi. A obraťme teď pozornost k historickému nástroji kladívkovému klavíru. Hrát na ní bude Christian Bezuidenhut, s ním účinkuje Freiburský barokní orchestr, řízený Gottfriedem von der Goltzem, a v jejich podání uslyšíme koncert číslo 25 C-dur Wolfganga Amadea Mozarta.

0: Freiburg Barock Orchestra a Christian Bezuidenhout, hrající na kladívkový klavír. To byli interpreti Mozartova koncertu C-dur.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Teď nás čekají tři árie napsané pro druhou verzi Janových paší Johanna Sebastiana Bacha z roku 1725. Pěveckými interprety budou Petr Koy, Ingrid Schmidhusen a Gerd Türk a s nimi bude hrát japonský soubor Bach Collegium Japan, který řídí Masaki Suzuki.

Ve vysílacím projektu stanice D-dur od Klaudia Kludvigovi, věnovaném historicky poučené interpretaci staré hudby, jsme společně nahlédli do diskografie japonského souboru Bach Collegium Japan, který řídí Masaki Suzuki. Solisty byli Peter Koi, Ingrid Schmidhusen a Gerd Türk a poslouchali jsme v jejich podání tři árie z Janových paší Johanna Sebastiana Bacha.

To byla, vážení přátelé, nahrávka souboru Kapela Akademika Frankfurt a jeho uměleckého vedoucího Michaela Schneidera, zároveň solisty. Dozněla sonáta pro altovou, zobcovou flétnu a basso continuo od Johanna Adolfa Haseho.

A naše vysílání pokračuje hudbou Benedetta Marcella. Evokací cesty přes moře lásky je jeho kantáta pro soprán, smyčce a basso continuo.